nemusíš, dám ti úsmev a čas. Viem, že to pochopíš, because I'm too smart.

Friends z Eteru Fan Rádia. Pozdravujem vás a tri indície som vám dala na to, aby ste uhádli interpreta v playliste Fan Rádia a nebol to Marshmallow ani Anne Marie. Takéto tri indície

Zatancuj si so mnou. Dievča plavo v lase. Jedna pieseň skončí a druhá začne zase. No a keď hudba stichne, ty budeš mojou ženou. Tancuj blízko pri mne.